Hej, nětko je čas a dźensa je 21. smažnika, to rika letni zawrót słońca, po takim zomorzonwendeniem se prajene, to rika oficjalnie najlepší dzień leta dźensa je. Słońce čini nad hodźinu a popřeje nam viace hač 16 hodźinu světła a astronomisce započne so s dźensnišim dňom tež lečo. Předsodrje so vero potom nima, ale dyž ladamy nětko na wěsčenia za přichodny tydźin, to dere trichy. Před někak hodźinu Pech dona pojednačich bě wokom mik zawróta słońca docpěty a haj, wot nětka bywa jadny teoretisce za so kruče, ale žana pánika cevu kvílu hišče zvostanu večory. Dosć dołe, drika dosć kvíle za lód, grilovanie, kupanie, jezo, hajkanie vonka a tuteriane začuče, zo so večo prostče skončič nohce.

0: Hudźba zwjazuje a byrnješ so dešćowało, rimało a nevedro hišće tak horiło. To su čera wopytowario 10. Mjezynarodneho dudakoweho festiwala Slepom runje tak doživili. Diana Fričec Grimichowa běše jako moderatorka tam Slepjanskej holi a je zdźěla jara mokre impresije za serbski rozhłos nazběrała.
1: Tajki z liuk v Slepom, poprómcych v mojej svědžinskej drasće na svědženišćo hič, ale to tak lije. Ja nevím, kako litrov so tu na kvadratni metr je rune najšlo. Když so vobladuju daleko a široko, so nevůvědry samo bačone. Tu ve bačonjacem nězdže ve Slepom so tuleja do vůlkoho nězda. Městem jsem si na svědženišćo dojela, přece so išče lije, z nás dala je vonjova vobora svišeč po takým trojce, je vobora hua, to ryka, so je niže pomoc trebna. Vicho je mocnje zakađao svědženišćo z tej kompletne podvodu a ja mam so ve svědženske drašće z takým foliju škitač, dokaž mam vosebite bante na vove, kotrež nesmeća, no kajž po druhých narodných drastu to zmoknič. A tak sem nitko vuček namkava pod stan tam džiškovaski braža. Zdaloka iše se ja te pitao svari. A skončnije přidruži so zvuki vonjoveje vobore a rimote zvuk dudov.

0: Mjez hercami Slepjanskeho folklornoho ansambla steješe 24-letna Hanka Zarodnikec z Čiska. We Wojerowskej Ewangelskej Narodni Drasće wosebiće klinčace instrument raješe.
1: To běše jen wosebiće kruch, to je pisane od Wolfgang Kotiseka. A to da wosebitost še, so to je ten jeničky stučk za jenojš dude. Tun rika dude strovja. Tun spiu ma jenojš dude jako instrumente. A hevok je to sute dude jenojš podpirac instrumente, a te tak prawe nesvyšiš, ale jenojš dude, a ten jungrotnu zvuk dude, možeš jenojš ve tem sučku 100% zvyšiš.
2: Gdje se ty docela započala hudzić?
1: Ja sem boa peč sej muslu, ja sem na pištavce započala, potom ja ze vos som letom som ja započala na huslemirač, a potom ja bola moje sotre vidjela kaj švona dudera, a potom ja ze cinač letami tež pon započala dudera, čaj.
2: A što je te vosebite sva tu ve slepom rač, ve slepjanskim folklornom ansamblu?
1: Tun slepjanski ansambl je jen, vod dve wulkich ansamblu, dje te dude hisše ve ansamblu jene krute misno maja. A za nas bische pon te pomyslinje budeschin abo slepo, a pon smy ze skola tilichom, to bische nasz wuče, smy my halt sobu do slepo pschinili, a pon smy jole jenu wulkotnu a lubu zromadnosć namakali a smy halt tudem wosali.
0: A zromadnosć hudźmniku a hudźmnicu je so čera na koncerče pod hovym nebjom hišće rozširiva. Jako přidružichu so slepjanskemu folklornemu ansambli pozornistča slepjanskeje evangelskeje wosady. Drje su hižo ke šelakim přiležnosćam ve wosadze romadze rali, ale na tajkim wulkim jevišću hišće nic. Tak rekaše hes Folklora Zetka Blach.

0: Na Swjedźinski kónc tydźenja su sej tež wjacore wukrajne folklorne skupiny do Slepjanskeje hole dojeli. Wšitke ze swojimi dudami. Georg Orlin Marinov, won je bohaskeho pokada a hudźeše na swoje dźura gajda. Su to dudy ze z dwiemaj piščałkomaj, kotrež hodža so wuminić, cele po potrebje melodie, hač maja so wyše abo niše stučki rač. Minimale 2 metraj wulki modžens ze svitvimi vosami a kožani čapku na vovje povieda.
1: Ja je moko specialno, zašto to ima drugi piskuni, se kazvat. Ima jedin po re i jedin po sol. Solata je moko po visok od re piskuna i da, to je specialno.
0: Ze swoim towarzom Angelom, kiedy podpiera dudę ze rytmusem bubona, hudzi Georg Orlin w duecie Zunja na swojej dżurie gajdzie. Instrument, a to je ważny rzec, jest so przed 2 litomaj przyjuzało do kulturnego herbstwa UNESCO. Zwiacać 30 członami. Je z regiona Dodleby dojeł jeho český súbor písni a tancu. Krzysztof Makovec je folklorista ze strzybom a duszu, a kajś mi dale powieda, nie może se niczo drugiego przedstawić. W osobie chodzi je też na swoje dudy, kiś je se ze slipowego drewa sam twarił. Rozkładzie zaobstej ze skorze kozy a z dwiu piszczałku za zakładny zvuk a melodiu.
2: To je kozička tady, vidíme hlavu, ale tady vidíme beránka, aby to bylo takový hřejivý a pěkný, no. A máme jeden huk tady, to je harmonická píšťala, ta hraje jeden tón. Jo. A tady máme melodickou píšťalu, no.
3: A jak dlouho ty již hraješ, ty dude?
2: 10 let.
3: A od koho se to navuknul?
2: Od svého dědečka.
3: A je on to tyž tvářil, abo od koho ty to máš?
2: To jsem vyráběl sám.
3: Jak dlouho se to tvářil?
2: Měsíc zhruba.
3: Můžeš raz zahudit, když to klinčí?
2: No musí být technika, to je hrozně těžký. Tam se vlastně musí vyrovnávat ten tlak, kdy se tady dmíchá tím měchem a pak to jde do toho vaku a člověk musí tak jako, aby měl rovný, krásný tón.

Tjana Fryczec-Grymichowa je rozprawjała z čerawšeho dnia na Dudakowym festiwalu Slepon. A nětko słyšíme hišče slepjanske kvastné stučky, potekím hišče raz dude a potom vinujeme so kopańce a dalšemu športej.

W Slepom wotmije so tutón koncert dźenja, dźesaty mjezynarodny dudakowy festiwal, a naše končenje, nitko na polo športa zladowane, wotmija so tež poslednje winowatostne dybkowe ry na okreznej runinje. Čeraz su so jacore ry hižo wurali, we okreznej klasy su njebelčenjo doma nastupili přečvo mustwu z mało Vosoka a Porchowa. 2-0 byt tam Wuslick, dale do wyšeje, nie, wodeče do okreznej ligi. Radvo Vulka Dubrova skonči so bez rotu 0-0. Lubuš SJ Kroščice druhé mustvo 5-0 a tež dvě rie ve okreznej vyšej líze z tej so čera hižo odmivoj. Zeleno-bělý Bukec přečivo prvnému mustvu z Kroščic Cici, běže tam končný stav a Sokoljo z Ralbic sú doma mustvo z Vachava vítali 1-1, běže tam rezultat. Dženca v jednej kopa rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice v Ralbicach přečivo rezervie na tvara Nímske v Pazlice a potom po poňucioch ještě pančance koparjo doma přečivo cilky z Vernariec. Šitke vúsledky a potom tež małe zariadovanie sezóny ze serbského vida slyšiče potom júce ráno našim rajnším programie a nedom po přichodnej učbě vinujeme so svetovým mištostvam.

0: Skupina Wulmonosć spěła dźež ta swětła woda běži a my podamy so nětko tam, dźež dobi to kulojte do štyriroškojteho. Včera noc běše druhara Němskeje pola světových mištostvů kopajnce v Mexiku, USA a Kanadže v kanadijském Toronče. Su na koncu Němce z 2-1 po zastatku dobili. A to přečivo svonovinovému příbrjohy Němce Elfenbeinküste. Serbský koper, rajo serbského mužstva a nědeší kapitán Ralbičanu Petr Domaška je si tež tu turu za nás vobladal a ju takhle zima.
1: Hi, jende bych chcete sprochne prajč do byta Wojčakona Češkara, te afrikanske mústvo, te su te jara dere kopajcu raja, jen vidí, že su šir v európske, hukubane, odo v európske raja, ha Nímska nejo tak rýti do ryb šišva, su so potom stopnovali, ha le te najvážnější dybk by te úmenene, te cí úmenene od Nagelsmana, doke štosti to sen tak vidžal, za to no impulze sadič moli, ha undav je najlepší nímský nadvěrok, kterýž v Bundesliga raje, a on je tak zimno kréne predo roto, a to se někdo těch druhých roto vidíš, a se on tam zvěrtne a s jednom kontaktom odzankne. To je naša velká silnost. A potom se někdy vidíš, že v mústvě trichy, že mústvo je celk, a za kůže, za kůžové, bože, se Šlotobek najskýve zranil a tyž Češko zranil, a to můžeme hláč, můžeme ončinč.
0: Aj dojedosť sme čepotali skoro hač do koncary a potom by vyskanie vulke a dopredka zladujo. Kotry voznam má čerauše dobyče za mústvo?
1: Aj, one sú štaflu dobili, sú viesče v 16. finálu, raja tam netko na jedno cičo, ze hinaši skupinu. Bohužel je vúlo sú ono tak udalo, když šo normálne, že one raja v 8. finálu na Francúzsku, a tam bude jen pon vidieť, kak tu stavujú. Vážne je nieké, zase sú oni skupinu dobili, šírny rým na Ekvador, môže na to viezo Nagelsmann ľudí ráčiť, ktoré však neraja, to je za mústvo celk ešte môj dobre, to môže kúže je môj ráč, ja vlastne musím na Baumana, ktorý už bude zavešť o rotách stať, posledný rým. A ponad to je za celk mústvo ja rádere.
0: Přichodná rá Nímskeje je potom Štvorsk a potom dže dále do K.O.K.U.A. Za to je Nímska, kajž prajene hižo kvalifikovaná. Petr Domaška je najprve raz optimistický a je ještě přidal, že je Nímska leca při světových mištostvách viace rotu celiva, hač zajšvimaj romadže. Snano je to tež dobré znamjo.

Lubi připosłucharjo, lubi sotry, lubi bratce w knězu. Drude je woprawdźe ćežko słowa Ewangelia za sebe se přiwzać. Možno, za čo runje nenareča, znano čo nesmierne wužadaja, abo či šipowy posmiuk do mezwoča kuzwaja, kajž mi dźensniše słowa, vaše włosy na łowie są wszystkie zliczone. Bych mu rec, sem hižo lepše žorte słyšał, ale wiem też za tutymi słowami ci hinajša wuboka wiernosć. Bo kuždoho z nas znaje. Cyle. Lepe znano, hač sami sebe znajemy. Poprawom nichtu nie trebał sa słowam dziwać, kojżdy mów w uprajenie jara dere za sebe przyuzać, przetoż, što z nas dreje hižo raz swoje wasa liczył. Słowa se toho pisma chcieżo nas docpieć, we wubine dusze, a činja to tež. Człowiek však beračo nešto škuli zakryte ostaju, tola bo znaje našu utrobu. Psalm 119 praji, hač sejdu abo steju, ty bom ni wieš. Ze zdala znaješ moje mysle. Hač kodžu abo steju, ty bi je to znate. Vo všitkých mojich pučach se informovane. Hišče mi słowo na jazyku nie leží, hižo ty jo znaješ. We prajunu vočumaj se toho písma, tyšo vočumaj Jezusa, je pokojace, zobo takle dere a dokładnie vo nás vie. Prašene vizo je, kak stejme my k tomu. Cirke je přeco zastupova telemenenie. Fakt, zobo do našich nutrin vidži, našim strachom vobara. Sme živi v domašnosti, kotraž hinak uči. Praj so, zdžerš šo sam za sebe. Ne pobeda nikomu, kak mysliš. Zčije je, zahajmbujeme so, když nechtu viace vo nas vie, hače nam lube, když nechtu samo vie, kelko tež opačných vosov takle na vobe nosime. Cuzi čipnosti so radikálne vobarame. Do tebe ničo nestara prajme. Chceme si beškitač. Cele vieste, vúčinite što, džil našeje osoby, za druhým nedovolíme, šo vo nás viedžeč. Druhému svoju privátnosť vostahič máme na koncu tež za vúraz vopravdite je ľubosče. Potajnstvo má sa respektovač. Svojsku čipnotu máš zavúzdžič. Ale kak je to s Bohom? Hač seme abo nic, vun nás cele znaje, vun je kuždoho z nás tvoril a do živina zvoval. A vun da nam byč. Tola samo před ním chceme drude se vúčeknič, so skovač. To šak je docela vúpe pospit, vúčitame z psalma 119. Dokal mou čeknič před tvojim duchom, dokal sa skovač pred tvojim obličom. Vstupiu li k nebiu, ty tam si. Vozmu li se kšidva rančoho svetva a dam sa do vúbine najvúbšoho morja, tež tam mi tvoja ruka dosčenie. Psalm vúči, pred Bohom netrebaš sa kovač. Boža vieda je runočasne zrozumenie. Boži odpolat nie je negatívny, so bych chcel, če vúskúšejo vohajm byč. Naopak. Boh chce dobrú dač skutkovač, džin vop džin. Boža ľubosť k nám je tak vulka, za nehodí sa opísač. Boh má otvorené ruce, kojždemu napšečo, tež tomu, kýž za sebe drbí přiznač, sem docela opaky sa rozsúčil. Přes Kristusa so bo samo na naše vopačnosti vjaza, so by nam pravý puč pokazal. Und jedna tak, so hač runješe čovjek ćežko zrešil, ne da nikomu padneč do bezdna, ale do svojeje hojaceje ľubosće. So bychme so tola za njeho rozsudili. Za jeho ľubosć.
Husto je to dobro zawodźete, bojo wotkryje. Gdyż Bohu so wotkryjemy, może on dobremu ke skutkonosći dopomhać. Niech dari Bo nam jemu naprzeczo bezstarostność, żeby on przez nas mógł skutkować na końcu nic jeno k naszemu spomożeniu.

0: Słyšeli jste katolske nabožne wusowanie z farariom Mirčinom Delenkom z Kruščic. A nětko je bylk najedný, a nětko přejeme zbožo.
1: Przejemy zbożo.

A či samsny gratulanča, spiskec gratulowachu, respektivnje gratuluja, išče dalši raz, zajšu štvrt mješe minuce kšesčan matka spiskec byla c gruz drebnicu. Narodniny, spiskečan se pisaja, lube kšesčano, športve towarstwo spiskec a cała wieska, přeječi k tvojim 40. narodninam wiele zboža, vostaj nam spiskečanam svirny, z tvojej svojbu a novým domom gruz drebnicu daj bo zbožo. Nadžijamy so na další zromany čas tobu, hač při zromanych vuletach abo športovaniu. Nazdar!

0: Zatkula.
1: Neštada hevak.
2: A šezno porjane přepočeni je linic my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodna stacija bičtury. Vysoke temperatury, zimne napoje, vězo dobra nalada a bičvolibul. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac můžeće so v Delanach veselić. A vo pro hudbu za bičparty so tež postarame.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic zabić.
1: Jutce wieczo.

Zwaj je krótko do na pojedny, a to bie naše ohnjosarpske wusowanje, dźensa 21. smažnika. Tu přizamknje so nydom delnjosarpski program redakcije RBB z Kočebusa. Jeli tam techničce, šo funguje, na kóždy pad pak so sarpski rozvoz z budešina juce rano pečich zaso přizywi. Ja sem Matej Coš a přeju vam všim krásnu njedźelu.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Serbski program.
1: Nažijam se, až maša dobro mjestno hvotku, piše při sebi a zavisče dobru launu a lušt na polnu pouterra štundu dolno serbskiho radija ojo Gregor Klim.

My gledamy do Slepego, tam swieša žinca ešte svoj žasa, te dudakowy festival, ten riedne přešek z uše 400 obželnikami, ten jo ješ mimo, nento jo ešte pyšne program na javišču, až to vedpodnia ansambl Smerđaca napšikvat ustupujo, a šaka druge, cošo vec gönniš, kak jo to bylo ve Slepem, pon zašal tušo viče a přezviče serski program v RBB. My sme s mikrofonom petla, a aby nemuseli nento předvojko cakaš oko zakrajo za vas serski ludowy ansambl Slepo.

0: Kukužycynja.
1: Kukužycynja, du ten tydzień do Zielowa. Ekat Domino se swiesio z riodu, żywieś a sedem żasy ten narodny dzień. Domowinska kubka Żylu, k tomu jeszcze raz uczopnie gratulirio, starowość derje miesia a jasowo okognusia wekrejcu lubych, to jomu Żylcy te przyjaciele we domowinę. Pisany strus lubych Żylcynio, że dobra woza, stwierdkę tam swiesio serski farar na umienku Helmut Hupac swoje 6 a 7 żasy ten narodny dzień, beže žognovanie strovotu a kvažack dobrego vína za brz, tak to žiče vám živová kupka serska namša. Ke 26 času temu narodnemu dňu gratulirujeme, náš národný nar jo Aleksandar Dragova veniam jo 5 borstak. Ako riecne pedagoga živa ve riecnem centrum je vítaj, kolikuki a kolegi centrum a žiče jomu viele strovosti a viasovosti ve přirúcem Živinskim liše, my se zavisče přizankneme. V Limbaku byli Ines Neumannoyc, žince jo odovala pěš a pěša set let stará. Kupka Sjareska namša gratulirujo jej učobně k cestnému dňu a žilce k šutu, struvosť a vjasovosť a k tomu, co my v redakci rada přizabňujeme, doba Ines. A veliký strus lubych žilce njožo žinca Dorovnego, tam svěší žinca kniny Erika Pietrikova svoj pěš a vesem žase ten narodný žin, vena služa k rovnickým gvostam ved šoko zachopenka se vě. A to jsou jen to dva žas čalit a ved tam přijdu teke to štelobe žilcenia, co tam ako jo nam Erika Gronjeva lubujo vělgin zpívanie žilce me tebi. Luba Erika, šeknem tvojim lubem bože žognovanie a až by se spěšně zase ustarovila a dali nošt měla a lubost při oplivaniu reálně je slipenské kultury se zpívom balada na nepilictvěr, co my se Irice a šeknem pomocníkam zapílne soboživo na nepilictvěr je Žikovaš. Tvoje rovnické glose.
2: V rovném při struze na hojsné smůze stoj poslední drjovjaný dom. 200 let jo staré svica sama zlomu svoj jadrivé bomb.